0: dušičkou malinkou koukám, jestli se kouří z našeho stavení. A nevím, jestli smím.
1: Počúvate Rádio Regina.

0: Vítejte v relaci Na slovíčko. Od mikrofonu vás vítá Lenka Samueli. Dnešním hostem naší relace je předseda Českého spolku Pavel Doležal. Vítej, Pavle.
1: Dobrý den.
0: Pavle, ty jsi zástupce české menšiny, jsi Čech žijící na Slovensku. Tak úplně na začátek, jak jsi se tady dostal?
1: Já působím na Slovensku už od roku 1977. Já jsem rodák z Děčína, z severní Čechy. Je tam vyhlášená oblast České Švýcarsko, potom je to České Saské Švýcarsko, které je vlastně na hranici s Německem. No a studoval jsem gymnáziu a po gymnáziu jsem si podal přihlášku na vysokou školu. Když jsem řešil, kam půjdu, co půjdu, tak jsem původně chtěl jít do jižních Čech na zemědělskou, tenkrát na jařinu, do Českých Budějovic. No ale třídní mi říkala, hele, tady je to dost náročný, respektive ani nenáročný, ale hlásí se tam hodně uchazečů, zkus Žilinu, to je Slovensko, a zkus tam, tam je vysoká škola dopravy a spojů, uvidíš. Já jsem teda o Slovensku nevěděl skoro nic, věděl jsem akorát, že v Žilině se hraje první liga fotbalu. Tak jsme šli dva, tenkrát ještě z gymnázia, ještě z jedné druhé třídy šel spolužák, přijel, hlásili jsme se na stejné obory, mě vzali, jeho nevzali. Tím pádem já jsem skončil v Žilině a od roku 1977 až 5 let jsem studoval vlastně Vysokou školu dopravy a spojů a tam to bylo takový zajímavý tím, že to byla tenkrát jediná škola v republice, v Československu. No a když jsme měli přednášky, tak se tam profesoři vždycky ptali, kolik je tady Slováků, přihlásili se, kolik je tady Čechů, přihlásili se a ty zástupci té národnosti, kterých bylo víc, tak v tom přednášel. Takže tam jsem začal chytat vlastně slova jako různý slovenský a různý, zase Slováci chytali různý český slova. No a ve čtvrtém ročníku se mi narodil syn, první Žilině. No a manželka, teda respektive v tu dobu ještě partnerka, přítelkyně, tak potom už manželka, tak ona pocházela z Košic. A když jsem jezdil teda ze Žiliny do Děčína, tak to trvalo nějakých 10 hodin vlakem. A Děčín a celý to Český Švýcarsko bylo tenkrát vyhlášeno jako oblast, taková ta národní park nebo něco takového, jenomže tam byly vlastně exaláty takový, že se tam nedalo žít. To znamená, tam lidi dostávali ještě příplatky za to, že tam žijí, my jsme tomu říkali tenkrát pohřebný, bo tam byly vlastně Chemička Ústí, Záložice, potom byly Hnědouhelný Pánev, Litvínovský, prostě všechny ty chemické fabriky. A bylo to tam prostě hrozný. No a tím pádem v tu dobu, když jsem narodil ten syn, tak to bylo jedna, která se nemohli, tam byly dokonce dávaný takový signalizační tabule, vyjdeš z nádraží a před nádražím ti tolik a tolik exhalátů, dneska zavírej, nechoďte s dětmi ven, dneska nezavírej, zavírej okna a tak dále. To byly 80-85 v tom období. Tak jsme si potom rozhodli teda, že půjdeme do Košice, bude to blíž, tak jsem skončil v Košicích. No a od té doby, to bylo 81. roce, jsem vlastně v Košicích, působím v Košicích.
0: Vraťme se ještě na tu vysokou školu. Bylo tam hodně Čechů, anebo si tam byl takový spíše osamocený? A když tam bylo hodně Čechů, tak jak jste si udržovali takovou tu vůni domova, tu kulturní sounáležitost s těmi Čechy?
1: Tenkrát na té Vysoké škole dopravy a spojů to byly dvě fakulty. Byla to fakulta dopravy a spojů a fakulta strojárenské technologie. Na té fakultě dopravy a spojů tam bylo 5 oborů. Byl tam vlastně železnice, cesty, třeba silnice, potom tam byl letecký zaměření a rekonstrukce a údržba tratí. A dalo by se říct, že v našem ročníku bylo nějakých 120 lidí, 120 spolužáků a z toho bylo půl na půl, to byli vlastně Slováci a Češi, Moraváci. Ta otázka, jak jsme si udržovali tu kulturu, respektive vzájemný, ten jazyk, tam jsou takové zajímavé věci. Například, když si jela vlakem, tak většinou jsme jezdili v noci, přes noc, noční rychlíky a tak, tak jsme nemuseli ani vystupovat, ale věděli jsme, že jsme na Slovensku. Podle jednoduchého poznání, že jedeš a najednou ráno nebo v noci, když ti nastoupí Slováci, tak tam mají ty první výrazy. Rovnou už víš, že aha, to je úplně někde jinde. Už jsme někde jinde. Takže oni jsou takový otevřenější, takový reagují tak jinak, jak Češi a Moraváci. A dokonce mi bylo potom, když jsme byli v kruhu, jsme měli teda v kroužku, teda ve třídě, tam jsme měli nějakých 8 děvčat a spolužaček a zbytek nás bylo 25, zuším, takže zbytek byli chlapci. No a Slováci mezi sebou se normálně vulgárně bavili před děvčaty, takže to mi, šlo mi to proti srsti. No ale naučili jsme se s tím žít, oni pochytili od nás, že asi to není tak celkem správný, když se tak vyjádřil, a my zase jsme od nich pochytili ty různé jejich atraktivní příležitosti, jako pití borovičky, pití jiných, a tady se pije tvrdý alkohol. No já jsem tenkrát borovičku vůbec nevěděl, co to je, a to bylo jehličí, mi to smrdělo, no ale po půl roce žití na internátě, kde s nás bylo pět na pokoji, to z toho byli tři Slováci a já a kolega byl z Orlové, z Moravy, tak jsme raz, dva jsme rychle přešli na jejich tradice.

Posloucháte relaci Na slovíčko s Lenkou Samueli. Mým hostem je předseda Českého spolku na Slovensku Pavel Doležal. Když jsi se seznámil s manželkou a narodil se vám syn, tak jste mohli přece i zůstat, když padl ten Děčín, tak třeba v té Žilině napadá mě, že tam, když už jste byli tak dlouho, těch 5 let, tak jste to město nějakým způsobem si oblíbili. Padla tam ta myšlenka, že zůstaňme třeba tady v Žilině, že nemusíme jít do těch Košic, protože ty Košice jsou opravdu ještě daleko od té Žiliny, od těch Čech.

0: Súne za tým druhým sa narodil prvý syn a ja som, to bolo niekde v únoru a ja som vlastne v dubnu už dělal státnice. Takže potom bylo to jednoduchý přijezd do těch Košic. No a skončil jsem v Košicích a Košice jsou takový, je to takový zajímavý město z toho titulu, že tady je mnoho národností, je tady nějakých 10-11 národností v tu dobu, tady žilo, teď už se to zase rozšířilo, protože se uznává další národnosti a tak dále. V Košicích nikdo ti nemohl nadávat to, že ty jsi nějaký Čech, nebo ty jsi nějaký Maďar, nebo Němec, nebo Slovák. Ty jsi podívala do toho rodokmenu té rodiny, do který si přišla nebo s kterou žiješ, tak ten má rodinu, má dědečka Maďara, nebo má maminku, nebo má Němku, nebo má Ukrajinku, nebo v podstatě Polku. Že každý té rodině si našla vlastně i různá národnost a nikdo si potom nedovolil tady aspoň ti říct, že ty jsi ten a ten a ten. A i Košice mají takový svoje čaro. Měli už tu dobu, tady bylo vlastně všecko, tady byly vysoké školy, tady byly kultura, tady byla vlastně průmysl, tady bylo všecko, co si potřeboval na běžný život. A říkalo se, že Košice ani nepotřebují Bratislavu, protože to bylo v podstatě, se řešilo všechno z Prahy, takže bylo líp jet do Prahy, jak do Bratislavy.
1: Takže to zžití s těmi Košicemi bylo velmi plynulé. Tam si neměl vůbec žádný problém, nebo si ani necítil, jak si říkal, nějaké divné pohledy. Byl si tady velmi rychle doma, možná?
0: Ano, byl jsem tady velmi rychle doma, z toho titulu jednak, že jsem prožil těch 5 let už v Žilině, takže tam už jsem věděl, že o čem je Slovensko. No a o Košicích to jsem zase viděl jenom takový východ, nebo pak se hovoří, že kdo dojede do Košic, tak si myslí, že už viděl celý Slovensko, ale právě to čaruje ještě dál i za těma Košicema. Mají tady vlastně i různý nářečí a ty nářečí, to je další zvláštnost, že kolikrát, já mluvím všade tak, jak mluvím s tebou. To znamená, snažím se teda, už je to sice takový slovakizmy, ale když vidím, že člověk mi rozumí, tak nesnažím se do toho říkat nějaký slovenský věci, bo kolikrát jsem tady, už seš tady tolik a tolik let, tady žiješ a furt tu slovenštinu, jako, já ji svým způsobem ovládám, ale nepoužívám, nebo není důvod, poněvadž když mi rozumí, tak OK. Když mi nerozumíš, tak se ho zeptám, proč mi nerozumíš, tak zkus mi rozumět, a když mi potom vůbec nerozumí, tak začnu na něho slovensky.
1: Tebe tím pádem nikdo nenutil, nebo ses ani nesetkal s tím, že by tě někdo nutil mluvit slovensky a díky tomu jsi možná udržel i tu češtinu takovou pěknou i od toho vlastně 77. roku.
0: No, pravda je ta, že já jsem dělal do 85. roku na útvaru dopravního inženýrství a potom jsem přišel v 86. od 1. ledna do československých automobilových opraven. Nejdřív to byl národní podnik pro východoslovenský kraj, tenkrát byly jenom 3 kraje a tam jsem dělal vedoucí útvaru organizace techniky řízení a tam se mě ptal direktor přesně jako jo, a ne, pan Sudru doležal, nebudete mať problém rozumět po slovensky? Já mu říkám, pane řediteli, vy mi rozumíte? Hej, já vám rozumím, ale či vy nebudete mať problém? A hovorím, nebudem mať, pane riaditeľ, nebudem mať. No a tam bylo akorát to, že jsem musel psát potom slovenský věci, to už není jako, že hodíš to do poškladače a ti to všechno toto, ale musel jsem se naučit vlastně i slovenský, bo tam patří do toho takový ty normy, směrnice, organizační pořádek, pracovní náplně a tak dále, to všechno vypracovalo vlastně náš útvar. Postupně to bylo tak, že jak se vyvíjel Word a já nevím co všecko, tak ono tě to aj samo upozorňovalo, anebo jsem měl potom kolegy, někteří mi to jsem tam jakože udělali ten korepetici a v podstatě tam upravili ty věci, ale ty základní věci potom jsem se musel naučit i z hlediska toho, když byli, jak jsem vzpomínal, v 82. se narodil jeden syn a v 85. ten se narodil v Košicích, druhý syn, no a v podstatě škola, základní věci další, tak ty už potom vidíš, že už jakože, jak co, slovenština kontrolovat a to, takže o co, proč si mě zkontroloval toto? Takže tak.
1: No to je to, že to mohlo být trošku složité, že úkoly a diktáty, to šlo za manželkou, že?
0: Ano, to šlo za manželkou, no ale většinou potom už jsem to, jako, když jsem to zkontroloval, tak jsem koukal a když vidíš, slovenský jazyk je daleko jednodušší jak český jazyk. Z hlediska Y a měkký I. Tady všade máš v podstatě měkký I, dalo by se říct. Když to v Čechách, tam máš dámy měli a dáš tam měkký I a už je tam problém.

0: Posloucháte relaci Na slovíčko s Lenkou Samueli. Mým hostem je předseda Českého spolku na Slovensku Pavel Doležal. V roce 1993 se rozdělilo Československo. Ty už si tady byl takový zažitý, ty už si byl tady doma na tom Slovensku, na tom východě. Setkal jsi se s nějakými komplikacemi to, že jsi se rozhodl být Čechem, že jsi nepřijal to slovenské občanství?
1: Já osobně jsem se vůbec s tím neměl problém, poněvadž to bylo, já si myslím, že to bylo v podstatě rozhodnutí na každém jednom, jako aspoň tu v Košicích. Ale co jsem potom měl možnost, to jsem se dozvěděl následně až po několika letech, to když se založil vlastně 94. vlastně Český spolek na Slovensku a další spolky, ještě předtím bylo 93. hnedka po rozdělení, začaly se česká menšina se setkávat, jak v různých těch, hlavně v těch regionech, kde byla větší zastoupení těch Čechů a kde se řešilo, co bude, jak bude, jaká legislativa bude platit pro cizince, jaký možnosti dvojího občanství, nedvojí občanství, jaký, co se týká dětí a tak dále, tak pro mě to tam nespomínám si na to, že by to byl pro mě nějaký problém. No, prostě nemusel jsem já řešit nic, akorát potom jsem musel si vyřídit povolení na pobyt a tak dále s tím spojený. A pas mi zůstal český, ten jsem si musel vyřizovat každý 10 let vlastně v Děčíně, respektive to bylo v České republice, potom to bylo na pasovém a potom to udělal teď v tom obvodním úřadu, prostě tam na těch odděleních. A to bylo z mojí strany v pořádku. No a potom, když jsem začal přemýšlet o tom, že kde se můžu dostat nějaké informace, jak k ním přijít, tak jsem zaregistroval teda, že tady vznikl Český spolek na Slovensku. Párkrát jsem byl potom, tuším, v těch 90. letech na nějaký valný zhromáždění, na té valné hromadě, kde jsem se dozvěděl jako o programu a jednou jsem se tak na tom valným zhromáždění, tam jsem se zeptal, že podívejte se, vidím tady samý ženy předsednictvu a žádný muž. A hnedka tenkrát, to jsem ještě nevěděl, kdo to je, ale paní doktorka Takáčová mi řekla, no víte co, přijďte k nám, máme výbor tam tehdy v tolik a v tolik, tam a tam, přijďte. Tam jsem dostal tenkrát na starosti hroby, to znamená legionáři. Potom, to bylo v těch, tuším, 97., 8., nebo tak nějak, jsem se dostal do výboru spolku košického, organizace regionální, a potom v roce 2002 jsem se dostal, jsem byl zvolen jako předseda Českého spolku na Slovensku. A tam jsem potom dostával informace, bo tenkrát Český spolek měl na Slovensku samostatné regionální organizace Bratislava, Trnavský region, Trenčín, Martin, Žilina, Liptovský Hrádok, Poprad, Nitra, Stará Boboňa ta vznikla později, Košice a potom místní klub Michalovce a místní klub Humene. Ale právě o těch spolků, které byly vlastně na tom pomezí, na hranici mezi Čechy a Slováky, tam byl vojenský okruh, tuším, takže tam byli vlastně hodně vojáci, kteří sloužili v armádě, tak byli vlastně z Čech a z Moravy. No a ty to v tom tam měli problém zajískat to, aby vůbec zůstali, aby, buď si musíš vybrat, buď budeš jako Slovák, aby si mohl být působit jako v armádě, nebo budeš Čech a nebudeš tady působit. Čiže tam byl takový dost tlak na to danej, a i na ty OP, to znamená občanský pracovníci, kteří pracovali vlastně v rámci pro armádu a tak dále, a tak dále. Čiže tam to bylo takový násilní, ale potom si to svým způsobem vyřešilo, no, takže asi tolik k tomu.

0: Posloucháte relaci Na slovíčko s Lenkou Samueli. Mým hostem je předseda Českého spolku na Slovensku Pavel Doležal. Ty jsi se setkával s Čechy i předtím, než jsi šel do toho Českého spolku. Viděli jste o sobě jako Češi, kteří žijete tady na v Slovensku v Košicích, anebo to byla taková tvoje premiéra, když se rozdělila teda ta republika, tak jsi cítil, že by si měl něco udělat a první krok je to, že potkat ty Čechy, kteří jsou tady s tebou.
1: Původní myšlenka byla taková, že já jsem chtěl, aby jsem měl nějaký styk ještě s tou Českou republikou, tak jsem hledal možnosti, jakým způsobem se to dá, jo? Aby jsem mohl cestovat, aby jsem mohl navázovat takový ty organizační záležitosti, ale jako člověk, občan, žijící tady v Košicích, tak nebylo tolik příležitostí jezdit do těch Čech. Maximálně z té práce, když bylo ještě ČSAO, to bylo jednou za čas a potom jsem hledal tu příležitost, že jak se dostat vlastně nějaký těm informacím. Začalo se to vlastně otevírat nůžky svým způsobem, čím dál tím víc, aniž by jsem si to uvědomoval, jo, mezi Českou a Slovenskou republikou. Dneska je to vidět úplně jednoznačně, že v Čechách mají vyšší příjmy, mají jinou úroveň, mají lepší zdravotnictví a tak dále a tak dále. Ale to tenkrát bylo takový, že jsem to nějak nepocitoval s tím, že jsem nevnímal tu záležitost, říkal jsem si, že by jsem to nějakým způsobem mohl změnit. Tak jsem vlastně začal pátrat po tom, kde by se to dalo změnit a narazil jsem na Český spolek v Košicích. A co se týká lidí, tak jsem registroval, jako že jsou tady nějaký Češi, ale to jsem nevěděl, kdo to je vůbec absolutně. Poněvadž tady zase máš hodně vysokých škol v rámci Košic a různě tenkrát jezdili tady i na stáže pracovníci z Čech, z Moravy, jezdili do železáren a obchodníci a tak dále, tak to nevíš, jestli je to Čech, který tady žije, nebo jestli je přijel za obchodem nebo za nějakým studiem. Vůbec jsem neměl vlastně informace o tom, že kolik je tady Čechů, jak to tady žije, až když se rozdělila ta republika. No a potom jsem mohli vidět krásně, že to nevěděli ani v podstatě ty státní orgány, nás brali tak jako, že vy jste naši, vy tam co vy chcete, jako vy jste si založili nějaký občanský sdružení a vy co po nás chcete, tak vy jste naši, my vás víme a to. Ale vůbec se k nám nechovali jako, že jsme národnostní menšina, že jsme zahraniční národnostní menšina česká, kterých žije vlastně v rámci celého světa několik desítek jako těch organizací. Až postupně začali si potom uvědomovat, že to je též důležitá ta národnostní menšina, která podporuje tu kulturu a ty zvyky a tradice Čechů a Moravanů a Slezanů vlastně, aby se udrželi na Slovensku. A jak je to v rámci celého Slovenska po těch jednotlivých regionálních organizacích, dneska už jsou to samostatné české spolky, tak to bylo vlastně v rámci spolupráce i s velvyslanectvím České republiky, a to už hovořím teďko následně, jo. To potom bylo tady vlastně i Český centrum, jedno období bylo Český centrum ředitelství i v Košicích, i v Bratislavě, ale to je druhá záležitost.
0: Pojďme na kapitolu Český spolek na Slovensku a tvé působení v něm. Ty toho máš hodně na starosti. Hodně lidí musíš koordinovat, když to takto řeknu. Co je tvoje hlavní náplň? Co tě baví a co tě třeba rozčiluje?
1: Já bych sem to neřekl, že to je až tak hodně práce. Je to v podstatě sledovat věci, co se děje pro národnostní menšinu, co je pro ní důležitý, co je pro ní méně důležitý. A když se křivdí národnostní menšině český, jako naší menšině, tak v tu dobu vlastně se ozvat a v tu dobu řešit vlastně ty problémy. My v podstatě nezasahujeme do samostatných činností těch jednotlivých českých spolků. Každý ten český spolek je samostatná právní organizace dneska už a každý spolek si dělá vlastně v rámci možností a v rámci i věkových dostupnosti, to znamená naše menšina stárne, jako každá menšina v rámci celého světa, tak naše menšina stárne, ale dělají si ty programy pro tu menšinu, pro ty členy v tom regionu sami. Ale když se jedná třeba o, dejme tomu, o financování, o jazykový zákon, o zákony, které se týkají naší menšiny, tak v tu dobu začneme spolupracovat, už teda spolupracujeme nebo poukazujeme na Ministerstvo kultury Slovenské republiky, na Ministerstvo zahraničí České republiky, spolupracujeme velmi dobře s českým velvyslancem, ale v tu dobu teda snažíme kontaktovat ty správné organizace nebo správné místa, kde s nima můžeme potom jednat a probírat tyto naše problémy. No a to spolupracujeme hlavně teda s paní doktorkou Takáčovou, která je předsedkyní Českého spolku v Košicích, a tam potom, když se potom někdo zeptá třeba v Praze, že kdo je tam, co tam dělají jako na tom Slovensku, tak určitě jména Doležal, Takáčová jim budou něco hovořit, poněvadž my děláme vlastně vždycky ty, nejsme zlí, ale poukazujeme na věci, které se nám nelíbí a které je prospekt té české menšiny. A co se mi nelíbí se mi to, to. My jsme měli tahat za jeden pro vás a kolikrát jako v každé skupině lidí jsou lidi, kteří jsou tahovní, lidi, kteří se vezou a lidi, kteří házejí klacky pod nohy. A kteří se jim nelíbí něco a tak dále, ale neřeknou proti tomu nic, ale potom se to projeví úplně někde jinde. A toto nemám rád takový neupřímný kvázi pomoc, ale je to neupřímný a to, co se mi nelíbí.

0: Posloucháte relaci Na slovíčko s Lenkou Samueli. Mým hostem je předseda Českého spolku na Slovensku Pavel Doležal. Jaká je nyní situace českých spolků na Slovensku? Vidíš ze svého pohledu, že je to opravdu nutné tam tlačit na ty vyšší místa, aby se změnily nějaké pohledy, zákony třeba ze slovenské strany, z české strany? A nebo je to takové spíše ustálené, řeší se spíše kulturní záležitosti a tak?
1: Situace momentálně na Slovensku s českými spolky je taková, že to záleží ta organizace, respektive ta činnost od předsedy, od předsednictva a od kompletního složení toho celého toho výboru a zároveň od ty členské základny. Ty aktivity jsou dané, tak každá organizace na co má, tak to udělá. Další věc je, že lidi mají problém ani ne tak už ve financování, nebo ano, je to financování je složitější z toho titulu, že tady na Slovensku my v podstatě dostáváme jako národnostní menšina podporu formou daru z České republiky, za co velmi pěkně děkujeme z ministerstva zahraničí. A zároveň můžeme si požádat vlastně tak jako každá jedna národnostní menšina na podporu kultury národnostních menšin, takzvaný projekty, co se tam dávají. A ty projekty v podstatě na základě těch projektů buď jsou schváleny nebo nejsou schváleny. A na základě toho potom ta menšina nebo ten spolek může dostat tu finanční podporu, kterou se musí vyúčtovat. A tady je kámen úrazu takový, že v podstatě tím, že jsou naši členy jsou starší, tak už mají problémy vlastně vyplňovat ty různý formuláře a dotazníky a ty projekty. Takže většinou to už potom nedělají a tím pádem vlastně oni se řeknou si, tak já to nebudu dělat, nebo potom musím, nevím to, jak mám vyúčtovat, nevím jak a tak dále, a tak dále. Prostě jsou tam problémy. A prostě udělají si jenom to, co budou moct. To znamená, udělají nějakou výhru, nějakou turistiku, nějakou přednášku, nějaký programy, které jsou v rámci jejich možností. A tady by jsem viděl vlastně jednu takovou věc, co se týká, aby byl zákon o financování národnostních menšin v rámci celého Slovenska, tak jak to mají třeba v Maďarsku, kde ty národnostní menšiny mají prostě daný, že takový a takový ze zákona máte automaticky dostanete takový procento na působení v rámci ty menšiny. A vy si s tím uděláte potom, co chcete. Samozřejmě z legislativy, aby to bylo použitý na nějaký neaktivity, které nemají nic společného s tou menšinou, ale prostě tam je to daný. A tady vlastně nikdo neví vlastně, kolik dostane ta menšina na další rok a musí si prostě žádat a nikdo neví přesně, kolik dostane ten fond na podporu kultury, jakou částku a tak dále a tak dále. A toto vidím, že to by mohlo přispět vlastně k lepší činnosti těch jednotlivých organizací. A co se týká z Evropské unie, respektive z Evropy, tak my jako Český spolek na Slovensku jsme členy mezinárodní organizace FUN, to je mezinárodní organizace národnostních menšin. Předtím to byly jenom pro germánský národnostní menšiny, ta organizace, a po rozdělení vlastně po rozpadu východního bloku, tak vznikaly i se vytvořila slovanská, teda respektive organizace pro slovanský národnostní menšiny. A tím pádem my v podstatě máme, když něco potřebujeme, pro tvoji představu, je to nějakých 15 až 20 organizací v rámci Evropy, kde si můžeme vyměňovat ty různé informace. To znamená příklad Češi žijící v Chorvatsku, Slováci, Maďarsku, Chorvati v Itálii. A tam vlastně si vyměňujeme ty jednotlivé informace v podstatě o tom, jak ty národnostní menšiny žijou, jaký mají zkušenosti, jaký mají základní vzdělání, jaký mají někde mají školy, mateřské školy, střední školy. To znamená, ten FUN má vlastně dosah i na Evropskou unii, nebo jeden z členů FUNu je i v Europarlamentu, jako poslanec, takže máme přímo z první ruky, co se děje v Europarlamentu pro národnostní menšiny a když se něco projeví, co není v souladě s tím etickým kodexem pro národnostní menšiny, tak hnedka se proto máme to, projednáváme to na seminářích. My jsme v podstatě třetí národnostní menšina, ale každopádně jsme apolitický. My jsme vlastně občanský sdružení a nejsme na to, aby jsme byli vytvářeni nějakou politickou stranu, aby jsme zastupovali politické zájmy naší menšiny. My se snažíme, aby jsme udržovali hlavně zájmy naší menšiny, hlediska, aby byla legislativa, aby jsme mohli udržet ty tradice, kulturu, jazykovou kulturu a snažíme se vlastně prosazovat a propagovat to, aby Když například v českým televizi nebo ve vysílání, kde byli, jestli každý si může zpamatovat ty dříve narozený, když byly pondělky slovenský v Čechách a na Slovensku byly pondělky český, tak dneska je to vlastně daný tím, že jsou komerční televize, tak každý si může připnout jako co chce, ale na druhou stranu my vidíme, vnímáme to, že děti přestávají rozumět si navzájem, to znamená české a slovenské děti začnou se bavit o písku a skončí někde u vody, jako z hlediska toho, že si nerozumějí. A to je nejenom, je to u dětí, ale ještě možná dalo by se, že slovenský děti rozumějí víc českým, bo sledují český pohádky, ale český děti nerozumějí slovenským už vůbec. A když si vemeš u dospělých, tak to už vůbec. Když ten člověk z západních Čech, když nevyjede vůbec nikam a je tam celý život na vesnici a přijede ten východňár, tak má problém. Mají mezi sebou si problém. Řeknou, pozdraví se a potom se budou bavit, mluví o čem. A toto upozorňujeme na to, že tady se může stát, že čeština nebo slovenština se může stát za chvilku i cizí jazyk pro toho Čecha nebo pro toho Slováka. A proto hovoříme o tom, že by mělo být víc těch vzdělávání, víc vlastně možností vzdělávat se v tom konkrétním jazyku, nebo Češi na Slovensku nemají žádnou instituci, co se týká vzdělávání v jednom místě, nemají žádnou střední školu, žádnou základní školu, akorát v podstatě se snažíme, aby se mohli nějakým způsobem vzdělávat ty děti, které by chtěli jít studovat třeba do Čech, tak aby měli nějakou možnost dostat se k tomu českému jazyku.
0: I když máme internet v této době.
1: I když máme internet. Ale ten internet ti nepomůže, když budeš někde na hotelu, nebo respektive na horský chatě a budeš tam mít Slováka a Čecha, který si bude chtít něco o něčem říct nebo si rozumět. Nebo respektive budou si rozumět, ale v těch základních věcech si budou rozumět. Ale v těch, když vyšli do detailu některých, tak mají potom problém.

0: Posloucháte relaci Na slovíčko s Lenkou Samueli. Mým hostem je předseda Českého spolku na Slovensku Pavel Doležal. Vybudoval jsi v rámci svého osobního života i nějaké koníčky, co máš rád na Košicích, například kam rád chodíš, abychom se nebavili jenom o té práci a té práci v českých spolcích.
1: Já jsem v podstatě, ještě když jsem byl na střední škole v gymnáziu, vrátím se do Děčína, tak jsem absolvoval vlastně dva stupně Lidové školy umění. Já jsem začínal na Lidové škole umění ve třetím ročníku jako žák na housle. Celý rok jsem chodil na housle a potom, když se maminka přišla zeptat pana učitele nebo učitelky, že jak mi to jde, tak ona jí říká, on tady vůbec nebyl. No, já jsem si totiž vzal housle, šel jsem jako do houslí, no a tam jsem někde počkal s kamarádama nebo co, jsem nešel tam na tu hodinu a doma jsem něco zašmidlo, ale tak jako vrchní prchní, ne? Tak ten film. Takže to, no a když potom to mamka zjistila, tak potom říká, no víš co, tak to takto nejde, musíme něco vymyslet. Tak mě vzala panovi učitelovi Aldovi, který učil žestěvý nástroje, to znamená plechový nástroje, dechací nástroje, a tenkrát se na mě podíval, říká, ty budeš hrát na hornu. Horna, typická lesní roh je, jako jo. Ty budeš hrát na hornu, tak mě dal hornu a já jsem, no, horna byla větší jak já, lesní roh byl větší jak já, ale ty, to mě tenkrát půjčila škola. No a začal jsem troubit do toho lesního rohu. No a absolvoval jsem vlastně s tím lesním rohem v podstatě 20 cykly. To znamená, já jsem potom byl na různý vystoupení, měli jsme tento fanfáry, když byli na předávání občanských průkazů, působil jsem mládežnický dechový kapele, v dospělácký dechový kapele, měli jsme dechový kvintet, působil jsem aj chvilku aj v symfonickém orchestru v Děčíně. No ale potom, jak jsem šel na vysokou školu, tak v podstatě jsem měl hornu sebou, ale to jsme akorát, když chlapci měli náladu, tak jsme o půlnoci hráli z balkónu, jsme tam pouštili nějaký signály. Ale potom jsem přišel do Košic, takže horna je teďko u mě dole ve sklepě a v podstatě, ano, viděl jsem tady pár takových kapel dechových, který byly a ještě jsou, ale v tu dobu jsem neměl čas na to, takže jsem se tomu nevěnoval, ale je to jak s jezděním na kole, jo? Že v podstatě, když jezdíš na kole, tak naučíš se a pak to nezapomeneš a s tím lesním rohem tam je to vždycky o nátisku. O lesním rohu se hovoří, že to je vlastně nástroj, je to kiksovka, to znamená, že ty, když si představíš, hraješ. A vím si, že v té dechovce hrajou třeba nějakou skladbu dlouhou, no a ty máš tam nějakou doprovod a potom máš nějaký solo a ty se musíš trefit, jo, do toho sola, jakože musíš to nasadit přesně a to a tam nemáš možnost rozehrát se předtím potom, ale třeba dvě minuty nehraješ a potom bum, musíš zahrát něco a zase dvě minuty nehraješ. No a kolikrát, když se netrefíš do toho správného tónu, tak je kiks, jo, a to je slyšet, proto je to kiksovka. Takže co se týká toho lesního rohu, tak jsem to tady tak ho mám odložený. No ale v 1985, tak jsem přišel 86. do toho ČSAO, tak jsem tam tenkrát letěly tělovýchovné jednoty, to byla tělovýchovná jednota, že to byly různý přidružený výroby, na to se nadvazovaly peníze a tak dále. Takže tělovýchovná jednota byla celkem v ČSAO, celkem měla finanční prostředky. A oni tam měli podporu, tam se podporovali, měli jsme tam takovou spolupráci se základní školou v Košicích na Galaktický, tenkrát si pamatuju. Tak jsem tam přišel do té školy za ředitelkou, že či tam můžeme mít tělocvičnu, na to tak jsme měli jednou týdně tělocvičnu, začali tam chodit lidi, dával jsem tam dohromady partu. No a pak si říkám, no tak podívejte, budeme tělocvičně, nebudeme běhat tady jako blázni, protože tam si můžeš udělat výron, fotbal a tak dále, to jsem dělal na škole, když jsme hráli fotbal, volejbal a tak dále, lyže ještě v té Žilině. Tak jsme vlastně začali hrávat, jsem sehnal partu lidí, nejdřív bylo 6, potom 7, potom 8, pak říkám, tak by se mohli začít volejbal. Tak se to vyvrbilo, že jsme v 87. začali hrát normální městskou ligu volejbal. To byli lidi, kteří absolutně s volejbalem neměli nic společného, byli, já si říkám, kopita, že to, když letěl balón a on se od tebe odrazil, tak buď tě trefil, nebo si ho odrazila, jako. A dál jsem si řekl, že nebudeme to hrotit, prostě jdeme se hejbat a každý týden, jakože tady máme tu příležitost. V Košicích tenkrát bylo 24 manšaftů, to byly dvě skupiny, Ačko, Bčko, my jsme byli do té Bčka a první dvě sezóny jsme byli na posledním místě suverénně, na posledním místě. No a A pak se to vyvrbilo tak, že jsme vlastně hráli, začali k nám chodit i lidi, kteří se stotožnili s tou naší takovou tu vizí, jakože není to nejnutnější, že všecko vyhrávat, ale prostě zahrát si a je to o tom, že bavit se, můžeš jít, přijít partou lidí, potom volejbal jít na pivo a pohovořit si o tom a tak. No a to nám zůstalo do dneska.

0: Posloucháte relaci Na slovíčko s Lenkou Samueli. Mým hostem je předseda Českého spolku na Slovensku Pavel Doležal. Myslíš si, že by si byl takto aktivní a združoval ty lidi kolem sebe, protože ty máš tu energii takovou, že opravdu přitahuješ ty lidi kolem sebe, že by si byl takový, i kdyby si zůstal v Čechách a byl si tam vlastně Čech normální, úplně běžný občan?
1: No, to je otázka. Ináč to řeknu. Když jsem byl na té vysoké škole, tak tam byly takový dvě výročí. Byl to takzvaný poloviční inženýr a celý inženýr. Jo? Co to znamená? Když byl poloviční inženýr, to po 2,5 letech jsme měli vlastně takový jako ples, nebo takový jako akci, kde jsme přišli normálně oblečený jako v rámci, jako kdyby si šla na ples. A měli jste tam proslovy od těch našich profesorů, kteří nás učili, no a tam se uvažovalo, že kdo bude dělat ty moderátory tam, jo, a v podstatě, si víme, že to bylo 120 lidí a de facto shodli se na to, že to musí být chlap a žena, muž a žena, no a vybrali mě. Takže těžko říct, odpověď na tu otázku, že či by jsem se choval nějak jinak v České republice, něco ve mně bude z toho titulu, že si myslím, že jak si hovořila, že a já to ani nevnímám, že by jsem přitahoval ty lidi, ale já prostě si říkám to, co si myslím a v podstatě ten, kdo se mnou souhlasí, tak asi když mi přijde, anebo začne mě podporovat, nebo řekneme si nějaký ty pravidla hry, pravidla spolupráce a tím pádem to potom asi takto funguje.
0: Ale sám od sebe si takový aktivní, že i vyhledáváš ty výzvy a nebojíš se jich.
1: Ano, je to v tom a myslím si možná si i v těch Čechách, že by jsem neseděl jen tak na zadku, ale že by jsem asi dělal tež jako nějakou aktivitu, která by přinesla nějaký efekt, nějaký užitek, nejenom pro mě, ale pro celou tu komunitu, s kterou by jsem to vytvářel.
0: Poslouchali jste relaci Na slovíčko s Lenkou Samueli. Mým hostem byl předseda Českého spolku Pavel Doležal. Pavle, moc děkuji a přeji ti krásný zbytek dne.
1: Taky děkuji za pozvání a přeju všem posluchačům hodně zdraví, štěstí a pohodové dny.

To bola Hernandova Skrýša v podaní trubkára Juraja Lehockého. Pokračujeme skladbou Nálada Miroslava Boháča. Opäť nám bude hrať na trubke Juraj Lehocký aj v tejto skladbe.